0: Včera dla mesačk poprom žane šate nima na tute pojedančko z časa džetčatstva. Dobre dosa dosmyslič, kdež pak je mesačk pak zboha kulvate, kiba švižne, kajš tajki serb. A runje s tutem našim stajne jenak vulkim, ali hinak so nam zdavacim mesačkom zabira so dženca dr. Sonja Velkova.
1: Rečni kučik v serbskim rozhlasu.
2: Mesačk je přeco samsne vulki, tež tež so nisko nad horizontom drude večji zdava. Što byšče na tajku sadu prajili? Zoma mesačk přeco samsne rozmire a v objem dreje prave. Tola formulacija samsne vulki je gramatisce misnjena. S adjektivom samsne možeme signalizovač identitu nekajkih objektov, napšikvat samsne dom, samsna hasa, samsne mjesto. Tola ne možeme z njim bliže opisač dalši adjektiv, kajž napšikvat vulki abo dolgi. To by bila tak menovana adverbialna funkcija. Tola adjektiv samsne v odpovjednu adverbialnu formu nima. Mjesto toho vuživame hornjoserbščine svočko jenak. Mjesačk je přeco jenak vulki. Bůl za kopajncu má byť přeco jenak češky a maratonová distanca je přeco jenak dlouhá, měnujce 24,195 kilometrů. Tute jenak svušak adjektivy jenaký a tun je odvodžené od ličbníka jedin. Tuž by se to popravo měl písač jako jednaký a jednak, kaž vidíme to dženca hiště vedelně serbským jednaký a jednak. Tola hornjo serbščina je v tem pađe vurekovanje a zdobom pisanje z jednoriva. A tuž misliče na to, kdež so ve večernih hodinach mjesačk vo sebe vulki zdava, vun je přeco jenak vulki.
0: Tola praj dr. Sonja Velkova, serbska reče spetnica, čoveč do napošest Čeche, a dalše rečne kučiki namakače na našich stranach internetu a v našej app MDR Serbia.

0: Nábožné slovo.
1: Svršiče dženca voti, že zinžinie ze Smochčic.
2: Mozaiki sú čase přetrali. Znáte sú ze starých cirkviu, ale tež na modernách fasádach sú vidieč. Votaloka vobladane, jeví sa vúmioska tvorba. Dola v blízkosti sú jenož ľute mauke kamušky vidieč. Niekotre vyščate, druhé tupe, pozdatne, nenapadne. Kúžde mozaik započne so, jako romada čriopu. Treba vúmioca, kýž je ze sčerpnosťu zestaja a z pozdatne nerody v obraz tvorí. Rune tak je to z nami. Naše živenie je kajš mozaik. Je vúmioska tvorba načísnená po Božím pláne. Kúžde kamušk má svoje krúte miestno, má svoj nadavk cilku. Sme junkrutný džil ve vúľky mozaiku živenia. Bez jednotlivca by cilkovný obraz nedospolný byl. By džiru zavostajú, kotraž nehoďi sa pielnič. Hakle přes naše šelake kmanosče přinže barba do cilka. Vši doživenia, samo čimné hodiny, udospolnia obraz. Ničo nie je prípadne. Šo, štož přinže a štož nás očakuje, je po Božej voli.
1: Tole praj hýža zinžina ze Smochčic v nadoku a zamovitosti Bačenskej osady.

Ta zjazuje nás s Nikosom Santosom, kjež jony dom svoj vôz pozbiene. Von a ja, my kajž vy, sme dvúrečne votrostli a takle kodžime šedne přes te naše živenie. A jako podpiru a pomoc je si von Niko Džetša.

0: A netko při mně je znova Matej Džisvalk, pretač smije pojezdče ma policajske informácie.
1: Policia z G.
2: Cele aktualne napríklad tole, noce to je so vo Vojerecach v viacesvojmnom domie na Johana Sebastiana Bachovi palivo, přitom je jedna osoba zemrela, tu chvíľu policia ešte tam namiestne zasadžená je, ďalšie informácie dostaneme po vybiu dňa alebo ešte rania. V Bivej Vodže tam miachu na tamnejším Landauským gymnáziu čera vopačný amokový alarm. Technický defekt biedre příčina, čo dla je alarm vúderil, na to je vulka ličba zástojníkov dokupovaníšča přijeva a dženca chce so tým fachovcov s džičimi vo čerovších podokoch rozmluvieč. Paduši bychu v Sokuli hori na Tvarnišču popuču a sú vopatku za bago pokradneli, škoda tam 1400 euro a blízko Kinsporka, tam je žiadna čelitne punžilu z nezbožiu, von by na mokrej droze kontrolu nad jezdžitvom zubiu, zdroji zio so pontiš přečísnu, auto vosta na cešo ležo, modostne pak so nie zranil, škoda pak učinia 15 000 euro.

apropos, přihodný nazinský koncert bude tuto nedělu. Nedělu starým gostšencu v Delní Vůžice Kočebusu to zaklínča zpěvy, když zane se kor Delno-Serbsko gymnázia po ponu čtyřoch. Aj to má svoje lepšiny, když věš, že so što dy odmije a tuž. Jeli so mače tež v nekajke termíny za nás, potom je nám rád ľúbe zdieľče, prajče nám to, respektívne napísajče mailku, abo četujče známuj. Poľadáme na termíny Jensa, napríklad přednošuje taj Mirko Šota, dr. Franz Šin a dževo prašenia Handri Zela Basnik jako tvorc melodiju. Čenca potajkým v 19 hodinách v budeckým serbským dome. Jeli mače nešto na útrobe, přichodná riečná hodina z Mirca bude júce štvortk, a to od cioch do novéčora na pošestčech dome zaradnisko zjazka při kloštorské vodže Pančicach kukuje. Přichodné posiedenie Kmínskej rady Ralbicu Rožan podmie so júce, na posledných večer sedrný gmene v Roženče a po hodine potom zinže sa potom gmenská rada Krusčice v sedrný Vúžica v gmenským a kultúrnym centrume Krusčicach. Piatk zajúci šim, večer šestčich bude a odmie sa 28. koporský turnír starých kniezu vo pokal Sapskoho Sokova. A to bude sovie na športnišču ve Krusčicach. Kulúska pivania svedčí od piatka do nedele. Miestem 4 a 30 svedčen pivania tam svedča. A to sovie ze spísaným programom. Live hudžbu, zabavu. A na riach sobotu večer zaraje potom jedna kapava. Šešo džin džuviča štrci, jednače menšinu hišča, potom budže sedmiš. A tole juli je Oliver Thomas, serbským rozhlasu, sredu, ranovite ček nam.

0: Čože? Jenž dere za momenty štajke pozitivne štučky, za mame takých kajš, spivarju, vumilcu. A když hľadaš takhle na to, što se šo v svieče takhle stava, abo tež pola nás v domizne, abo bližší v okoline, to jenž vo zvou vieš. Naši kolegojo MDA Sakskeje vinuja sa v sociálnych sičach vandalizme přeče rovším drežanach, Mateo.
1: A konkrétne potrechy to miščanský džel drežane plauen. Tam sú neznači vokna auto skoncovali, dohromade 6 si jezdi dvo sú obškodili miestrujem na bajorojcké droze, na vysoké droze a na Henriette Heberovej droze. A pokradnilo sa pak ničo z auto nie, to už vukadžia zastojnice od vandalizma. Štúšie ponželú noce, než to vopkeč bolo snadno tamtež Serbia bydla ve Drežanách, v tých potrechených končinách, snadno štetiš sami potrechení. Přizoče sa pola policie Hezos četam niče ve Drežane plauen, než to vopkeč boli štojš tým zvisku stej.

Skupina Holaski, Donatec Bracia, Bosčia Donatas, Merunie Svišeli, kiše se z dobom tež umyslil melodiju a tekst za jeden štučku z leta 2020. Štujš ma dženca lošt, jeli mače to večo popodnu dopona deš šojene dø, kotrom času, bola dajče raz na naše socialne, abo do našich socialnych sečo, na naše strone internetče a do našeje app. V našich nuosčach, v obrazach, bola damiš raz na kulturne verške konca tydenja, mineneho konca tydenja, sme z kameru vústup kora Lipa s Lepom převodželi a vidíče tež reje skupine dječi a modžiny z Bretnje. A toho runja sme tež zvonka v Užice pobyli, například prezentovachu šak so Serbia ve Moritzburgu na letošej parádže z Rybcu, například. A ja ve Vobrazu vo Sakskim kulturnym herbstve ich haštaj kšižari a zanímaj kročeše svojba svetence. To a viac ve našich pojezdčach, ve Vobrazach.

0: nábožné slovo.
1: A tute svišiče džencavot hilže zinžinie ze smohčic.
2: Mozaiki su čase přetrali. Znate su ze starých cirkviov, ale tež na modernych fasádach su vidžeč. Votaloka vobladane, jevi so vumjovska tvorba. Tola v blízkosti su jenož lute mauke kamušky vidžeč. Nikotre vyščate, druhé tupe, pozdatne, nenapadne. Kužde mozaik započne so jako romada črjopo. Treba vumjovca, kiš je ze sčerpnosču zestaja, a z pozdatne nerody v obraz tvori. Rune tak je to z nami. Naše živenje je kajš mozaik. Je vumjovska tvorba načisnjena po božjim plane. Kužde kamušk ma svoje krute mestno, ma svoj nadavk cilku. Sme jun krutny džil ve vulki mozaiku živenja. Bez jednotljivca by cilkovny vobraz njenospolny byl. By džiru zavostaju, kotraž nehoči so pjelnič. Hakle přes naše šelake kmanosče přinže barba do cilka. Šie doživenja, samo čimne hodziny, vudosponjeja vobraz. Ničo nie je připadnje. Šo, štož přinže, a štož nas vočakuje, je po Božej voli.
1: Tole praje Hilža Zinžina ze Smohčic ve nadoku a zamovitosti Bačonskeje vosady. Peč do osmiche.

A dżęca chce so tym fachowcu z modostnymi w czerośich podałkach rozmówić. Baduši běchu vysoku la hore na tvarništu popuču a su tam v opatku za bago pokranili škoda 1400 euro a blízko Kinsboka tam je džiad načelitne punželu z nezbožiu, von bie na mokri droze kontrolu nad jezdžidvom zubiu, zdroji zio a so přečisnu, autovosta po naceše leža, modostne pak so nezraniu, škoda vúčinja 15 000 euro.

Wina je so serbska kultura tam tež vůzběhnila vo sebe Jakub Grůl ze svojej audiovizuelnej serbske instalaciju, kýž je mestrým tešižo na Metazolis festivalu pokazal. Zara a Josefina Prečnajdorec stej tam jako duo play-ass vůstupujúvoj. Zastupero domoviny Zavožby a Zari Suso tam vopčilili, píše to miestem štvorte tajky fórum a Klemen Škoda doda, so je so jedna dživanička jako podcast narovala, tam je Anneli Čemarec, kýž angažuje so tež za cok kolektiv Vakuum, o tem přednošovala, kak vážne je festival Metazolis za Serbo, so so tam tež umenia vo šelakých témach aj, je o tem rečova, kak vážne sú tajke kultúrne eventy pošitkone za miestobnú umenu a pod Lausitz-Kultur.eu, Masa Podcast, Božišo Dešišče Vozevič.

Žinca joten 24. september, to jo vesebny žen, nazima se zachopio, dlatego myžešo se teke net na zachopienku, jasališ na redny nazimský spiu, do toko gronim buščo učobne vítane, ja som Anja Kohočvácová, zašatovališ čo aktuálny magazín a témy vám net predstajom.